přečtená zpráva, informace ve znacích, která svůj obsah skrývá do písmen tiskacích. Denně se odesílám, pronikám do tvý schránky. Dnes poznáš, jaký jsem formát, načtu čekat, načtu.

a tak mě schodíš z otevřených oken. Mý lásky ti nedávají smysl, speciál offer mi heart is broken, speciál offer, ty mi to answer, můj it heaper, remember old partner, spend less, get more, pleasure.

0: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, kdy slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A ten na to se objevil, střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako hřeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poců. Shane, bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes.

je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, poměrně olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si polohu, u starých spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je Shane.

Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty.

plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

koty hraj. A naučíš se skákat, tak jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A když má děvče střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mázec, děda mráz si nepřinese ani jeden pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj.

před děvčaty Střebové. Chlubil jsem se silou, posvedl jsem Praže znače, že vezli mě s kýlou, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty haj. Pamatuji pouze ještě operační sál, pak vraždili mě Pražcem a já jsem tvrdě spal a bylo jaro. Zapni si kšandy, vítali vlaštovky a

taky zablikaly a pozbyly na účinnosti. Za oknem na scénu vstupuje nový den. Aby se unavil každodenními povinnostmi a pořád dokola a pořád dokola jen. Už hlavu vystrkuje s pošetilou nadějí. Ne, nic se nezměnilo, jsme pořád stejně sobečtí. A naše srdce bijou kovověji a pořád dokola.

poctivosti a vůbec nenadává, nudou přitom nezývá. Hledáme a nehledáme kliku od dveří radostí a pořád dokola jen.

0: Ještě se neznáme. Vy jste tady nová? Jak pak vám říkají?
1: Marie Magdonová.
0: No to je náhoda, že jsme se potkali. Jsem taky Marie.
1: Marie z Magdaly?

slzy, ty osknou ti brzy, takhle smutkem se zalejvá poušť. Budeš jednou tak sám stát nad spícím synem.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and

že jsem všechno zažil. Někdy se mi zdá, a to mi vlejvá krev do žil.

Skáču z ledu na led v rozvodněné řece. Z rozsypaných karet

sám jsi si tu zbyl. Co a kdysi komu prohlad, že bys všem nějak odpustil? Oči sklopené.

všichni staří hrdinové už jsou v pánu. Sám jsi si tu zbyl. Co a kdy jsi komu proved, že bys všem nějak odpustil? Oči sklopené.

0: Na okno až zaklepal svatý František. Na nic se ho nezeptám, jen rozleju tiše víno, ať má silu, když už tak hezky poprosil.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Kočárem z Vídně přivezli mě jednou v zimě. Do kupek sněhu na Vltavském břehu vyhodili mě. Byl jsem vyzáblý a hladový jak lund. Český fousek, der Čechyše hund. Hav, hav. Všichni, kdo míjeli mě, odvraceli oči. Jediný, kdo se slitoval, byl panský kočí. Z kozlíku zvolal, hele mladej, když máš ještě trochu sil, naskoč si, a tak jsem naskočil. Hav, hav. Ve stáji u koní je teplo, i když venku praští mráz. Za misku vody, za pár kostí, pane hrabě hlídá vás. Diví vlci chodí lesem za zvěří, a já sám jediný u dveří. Hav, hav. Bez čísla, bez obojku a bez rodokmenu. Daleko k národu a ještě dále k jménu. Chápu, že grof mi neodpoví

a já se snažím být vděčen za podrbání od pána a jeho slečen. Uži ten kočí padl kdesi v zákopech u Verdonu a já furt vyjdu na lunu. Když zvábne listopad a z lesa slyším střílet,

Taky rád, taky rád. Za rok či za dva, až to přijde, já to vím. Na hrob mi dejte malý český Vltavín. Ležet bez náhrobku by člověk neunes.

0: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýchtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýv strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýv. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A ten na to se objevil, střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chrýv.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýv se svojí bandou pil. Ten Rýv jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako hřeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž. Vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýdův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ať jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Člověku životní omily zbíjejí kříže. Pro jeden víkend jsme na chvíli rozbili mříže.

kolej, cíl a čas. Je tisíc míst, co můžou hřát, tisíc někde v nás.

padal sníh a na Řím sám nám před očima dál. Na půl smích a na půl strach, co teď s námi dál. Padal sníh a na Řím sám nám před očima dál.

skončí blues, je půlnoc pryč, už budeme muset jít. Mus je hnus,

0: Řekněte někdo něco.
1: Všichni, co ho viděli, tak mi okamžitě předloží jízdenku, ano? Vy se tam odsesvějte, pane, ano, a vy vedle něho už vůbec ne. No, ukažte mi paní tu dírku. A najednou je ticho, co? Víri, pane, tu nemáte to, co tu máte mít.
0: Ale jak to?
1: Víri, pane, tu máte něco jiného, než máte mít.
0: Ale to není...

vždyť je to v pořádku. Kruci, počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se, počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se. On zrychlil, no tak to je.

pořád ještě čekám, jestli někdo zazvoní. Zatoulanej buldok v ještci na koních. Dráteníci, hlad, syn, co z nebe spad. Snad pořád ještě čekám, jestli někdo zazvoní. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si tlouct. Přízraků jsem včera potkal víc, než byl můj cíl. Potírali chodník

stihl jsem včera potkat víc, než byl můj cíl. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu sít.

mořích pěna dní, hosté bezvadní, skřídel mají vějíř, u stolu jsou bezhraní. Navzájem si krákoráme zprávy do uší, kdo se dobře leskne a kdo s kým se vytuší. Déšť noc odbíjí, zlé nám

Usměj se ještě, princezno z muslí, na kapkách deště roztáčím duši, na tenkým ledě mý srdce bruslí, zavřený oči a zacpaný uši, na hlavu polštář jsem zase zpátky.

Volavej návrat do skutečnosti, podzimní stráně plný touhy, v nebi jsme byli jenom hosti, noci zas budou smutný a dlouhý, nějaký ledy ve mně se hnuly, tekutej sníh mi bičuje tváře, na konci příběhu naskočej nuly, ale teď hořím jak stránky snáře.

davem, pryč od davu, mám prosit duši, ať se postí, nepošlu svý sny na popravu, žijem dál tajně z minulosti, nepošlu svý sny na popravu.

chtěl svítit na tvých cestách. Byla zvíra, kterou uctíval jsem potají. Do půl těla svlečena si mě prosila, ať počkám.

Až přijde zima, listí opadá a zbyde jenom holý kmen. Snad se stulíme a usneme.

Jak svět se kolem slunce otáčí, mě se oči vzhůru protáčí. Když někdo další rundu roztáčí, kam se dá, kdo mě z toho srabí.

0: krátce po páté.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Večer hledal Jess, jak zatoulaný pes. V čí hlavě bys měl doznívat, nacházel jen hněv a hůl.

je to 10 let. Dneska přesně na den byl si dobrý kluk a my dva slušnej tandem. Měl si rád kafe, byl si do něj blázen, tak dneska na štaflu vyleju jedno na zem. Někdy je poenta jak černý kafe smutná a mě, kámo, dneska těžko bude chutnat. Je to 10 let, ten chlap měl cizí přízvuk a hustý obočí a šikmo přes něj je zvuk.

je to 10 let. A čím dál už to snáším, kára se rozpadá a nafta je zas dražší. O nic si nepřišel, zas jako tenkrát sněží. Ty to máš za sebou a já se snažím přežít. Někdy je poenta jak černý kafe smutná a mě kámo dneska těžko bude chutnat. Mohl jsem to bejt já, ty to máš za sebou a já se snažím přežít. Někdy je poenta jak černý kafe smutná a mě kámo dneska těžko bude chutnat.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

Sníh křupal pod nohama a na hřbitově hořely svíčky. Oni jak žonglera míčky spolehlivě se míjeli. Doma si sundali šály.

všechno bylo v chodu. Na prvních stupních Escherových schodů.

beze slov ukrojil dva tlusté krajice. Poslední lidé na povrchu měsíce. To bylo tenkrát, když ještě všechno bylo v chodu. Na prvních stupních nekonečných

0: ferme e tace.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

0: je země čert tělem.
1: V hlavě se zatmělo, já nevěřil svým uším, kvůli své můze klidně přes

co dělá. Píseň písní není nápěv a pár slov. A není výkřik srdce v tísni, není faninkový lov. Není solo žhavých strun a není pivo, není rum. To, co dělá píseň písní, to je textařovo um. Dej nesmyslu výraz,

kdo metafory kupí, chce být velký poeta. Text je uslintaný, tupý, žádná díra do světa. Jiný zase chrlí smutek, až se těšíš oběsit. Nejraději bys honem utek, ať už rychle v hrobě si. Dej nesmyslu výraz a každej si ho koupí. U písní to není jinačí. Váháš, zdali autor je opravdu tak hloupý.

Radši pořád škrtám řádky, zase další vyplavou. Listuju si blokem zpátky, hledám hudbu chytlavou. Spoustu textů už jsem zavrh, vyhodit či nedopsat. Píšu málo, mám však navrch nad tím, co chci sdělovat.

večerní nestálost. Karneval v maskách teď přejde most. V tvém oku tříska je má gondola, Benátky zblízka odraz od mola.

Když jsi mi tak blízko, tak snad mi neutečeš. Má slova tančí strachem, že se mi pouze zdáš. Jsi nekonečně blízko a přitom hvězdním prachem.

neviděl jsem ráno, dokud neprobděl jsem noc. Nikdy nevěděl jsem, jak mi scházíš, dokud neprosil jsem o pomoc. Nikdy jsem netušil, co je doma, dokud jsem nebyl dlouho pryč. Nikdy nepoznal jsem zámek, dokud nestratil jsem

Někdy neviděl jsem obzor, dokud před ním nevyrostla zeď. Nikdy nevnímal jsem barvy, dokud je nepřekryla šeď. Nikdy nevěděl jsem, co je voda, dokud ji mráz nesměnil v led. Nikdy nechápal jsem lehkost slova, dokud jsem neokusil tíhu věd.

nikdy jsem neslyšel o druhém břehu, dokud jsi stála na mé straně. Nikdy necítil jsem teplo, dokud mi neomrzly dlaně. Nikdy neviděl jsem, co je úsměv, dokud nepoznal jsem strach. Nikdy neviděl jsem kámen, dokud se neproměnil v prach.

Nikdy neviděl jsem ráno, dokud neprobděl jsem noc. Nikdy nevěděl jsem, jak mi scházíš, dokud nekřičel jsem o pomoc. Nikdy nevěděl jsem, co je doma, dokud jsem nebyl dlouho pryč. Nikdy nepoznal jsem zámek.

vraždění, ještě doženem. Teď sem hochu, pojď. Něco ti povím. Ty víš, co je bludná loď? Takový koráb, prý jejich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořní. Ti víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesmě, je to tak. Jenomže já, hochu, já znám bludný vlak. Podívej, je to tvoje první cesta, tak měl bys znát příběh rychlíku 3050. Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven a prvním hradlem řádně ohlášen, nedojel už do žádné stanice. A od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je tato. A za nocí, jako tahle. A kde jenom jedny koleje v té chvíli jsou, tam vlaky dva se nesnesou. Koukni do zrcátka, jak jsi zblednul. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas. Já to dopovím, protože ještě o tom vím, že tenhle bludný vlak nikdo neřídí. Nemá strojvůdce, jezdí bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výhybku si nahodí. A jezdí si, kudy chce, ten 3050. A zmizí dřív, než stačíš poplach udělat. A teď ti řeknu něco nakonec. Ještě taková divná věc tu je. Totiž, když nějaký vlak snad se srazí s tím rychlíkem 3050, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě a svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár a potom zvláštní zář kolem vlaku a za okénky žádná tvář. Prosím tě, tak už se netřes, přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 3050 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslí si, že už všechno zná. To nám to uteklo. Svítí zelená, tak jedem. A už se netvař vztekle tak. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Pro boha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš pravý oči, když líp než já. Okna vagonu září do noci. Horko najednou, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 3050.

che tu già ne pusti, me ne hai le sciuricco. Za ní se uválím malinkou kuličku. Budu tě kutálet a pak se strefím. Svrknu tě do důlku. Ten důlek jsem já.

pod střeší nad matkem uspedly myšlenky. Klouzali po ledě, asi byl moc tenký. Někdo se převalí, tlačí ho můra a pak se probudí. Ta můra jsem já.

už máslem prošla stěnou mého života. Ptám se autopilota, co si mám počít s touto ženou. Bylo to zvláštní, scházel kyslík, krev se vařila, byla to jízda spanilá a my dva

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Ta kolej totiž mimo vexl můj vedla na slepou. Už krev se v dlaních opíjeví a kola za klepou. Stůj, já volám, prosím, stůj, vlak nic učí klidně dál. Pak v rychlosti se zastavil a jen píšťala řvedál. Já na vexl se podíval blíž, ještě blíž. Šach jsem do kapsy a vyndal malej vyhybkářskej klíč.

důvodů prostých, právě jsem překonal osty. Už si mě vodíš na niti, to chlapci jdi. Tuška mi vypadla z ruky, píše teď písmenek z hluky. Situace má je hrozná, to chlap pozná. Pochop funkce mého těla, přece si to taky měla v knížce z biologie.

moje rýmy, tvoje psaní odpovími. Vím, že mě za srdce chytí to chlapci ti. Třeba jsem tvá jehla v seně, napiš mi doporučeně. Můžeš mi lhát, až se prášíš.

0: Před malou chvíli bylo 8.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Dost. Každá bytost na světě zářit může, každý člověk na světě má svůj dar. Jeden dělá muziku, druhý šije boty z kůže, další vezme mokrou línu, dá jí duši tvar. Není nutný vytvářet jenom hmotný hodnoty, i bez toho můžeš svůj život žít. V kanclu, v krámu, při úklidu, pořád si to ty, stačí si jen svou podstatu plně zvědomit. Každá bytost na světě zářit může, každý člověk na světě má svůj dar. Jeden dělá muziku, druhý šije boty z kůže, další vezme mokrou línu, dá jí duši tvar. Není nutné.

kolik drahocenných rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství, věř mi, že nezapomínám. I když jsem tady a ty tam, kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil, co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou poněl rozrazil, věř mi, že nezapomínám.

kolik obrázků a skic. Si tuškou z narpy pro mne maloval a z malých kostek stavebnic nejvyšší věžák světa budoval. Věř mi, že nezapomínám.

ani nevíš, co bych dal za tvůj úsměv na líci. Ani nevíš, co bych dal.

Jsem špatný učitel, co opustil svou školu. Filozof vržený do náruče drog. Když míchám Kuba Libre, tak trochu šitím kolu a šetřím vodou, když si vařím grog. Furt někam odjíždím a opouštím a ztrácím. Mezi životy navždy ztracené. Chtěl bych to umět tak, jako ty tažní ptáci. A furt je to i krásný.

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: Světlo v sále zhasíná, končí se tahle malá show, vrátná u vchodu už zavírá, tak naschledanou. Jen tam dole v baru slzíček pár uroní, malý klam rozmaže si maškarádu.

tak nalejte mu ještě. Světlo v sále zhasíná, skončila tahle malá show, lampa nad vchodem už zhasíná, tak naschledanou, naschledanou, naschledanou.

Je zero na tvém těle, rychle a tiše, hladinu rozestele. Jsi chrlič na kostele, skryješ své skrýše a sklameš kazatele. Jezero na tvém těle, na tepti sahá, jak doktor u postele. V mučírně pro nesmělé zůstala snaha, jak v plánech stvořitele. Kluci se za keřem rvou o obraz pod hladinou. Stačí jen pohled letmý, než se setmí. Dvě místa v letním kyně s rozumem na mizině. V zádech to divně mrazí, ve frontě na extáz.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

stačí o polední pauze. Jaká škoda, že prej u nás není právo stávky. Po třech rumech napadlo pak Kolomana Krause. Jak bej doma a přitom brát nemocenský dávky. Ty mi to do na záchodě levou ruku zlámeš, tím pádem jsem z práce aspoň na šest neděl venku. Následuj mě, kamaráde, do díla se dáme, za chvíli už od doktora chci mít neschopnost.

Na klózetu kleknul si Kraus k záchodové míse, ruku přes ní položil a naplánoval akci. Na prdínko, že zas pevně Tonda postaví se, na ruku mu šlápne a hned bude po atrakci. Rozkročený na prdínku Tonda nohu zvednul, pro zvýšení stability chyt se splachovadla. Klečící Kraus ponu chvíli však poněkud zblednul, představě té bolesti mu brada dolů spadla.

se vyvinula divně. Tonda dupnul do prázdna, zapadl záchodu. Kotník se mu zašprajcoval do odpadu mísy. Jak se držel splachovadla, ještě na sebe splách vodu. S dvojnásobnou zlomí.

každým tancem už se zadýchá, přesto však myslí, že na to má. Předstírá, že je ten chlap, jakým býval dřív, jemu vše

udejchanej polibek se špetkou strachu, že se někdo dívá. To zbylo čistých 15 s úsměvem, co rozpaky zakrývá. Dál jsou to vlasy žlutý tak, že ve slunci se na ně dívat bolí. A tváře zvehlí od potu, co při polipku.

silnice jsou lehký chrám a s nima i moje oči, hele. Vzpomínám, jaký to bylo, s obsem vůz to jede kilo, hele. Oběd dám si v bistru v městě, kam jsem vlastně vůbec nechtěl jet. Potkám tě zase za pár pátků, pro pár dní snad.

hodovali pily. Boleslav měl řeč, Kyrilie, Kyrilia. Václave můj milý, pozdvihni náš meč, Kyrilie, Kyrilia. Na německou říši táhni v čele vojsk.

0: kloní v kempu dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávno stich. V noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim věčný jejich smích.
1: Že je slaboch, že prý nemá sílu, že se rány bojí, říká o něm předák Endiren.
2: Ten kojot
1: hodí se jen k tomu, aby chodil kempu pro zásoby, je prý jenom pro sníh slaboch Ben.
0: Na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal.
3: A když ještě dodal, snad se vrátíš celý, kem

tábor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl

10 koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč 5 kamarádů v tomtéž okamžení střelbu spustí, dokud byl je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho 4 muži, mrtví jen. Jako 6. s nimi, s nenabitou zbraní, pro své pardy zemřel slabo.

Člověk jde cestou, aby potkával lidi. A když je potká, tak musí zas jít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl vidět. Tak se to v životě střídá, vzestupů padek bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, vzestupů padek bída. Tak se to v životě jak vrabci na plotě hádá.

máš, proč to děláš dlaní, tak to smáš. Také jsem dostal

si ten svět malovali. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída, ohlédneš se za štěstím a vidíš.

se to v životě, jak vrabci na plotě hádá. Ta moje měla dolík v bradě, až asi téměř.

pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl být vít. Tak se to v životě střídá, ze stupů padek bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, ze stupů padek bída.

když pod zim stromů větve sklání a při klekání obzor kleká těch crčků na svažité stráni. Ach Bože, jen je nepolekat tam, kde jsem kdysi přeběh loučku, teď zvolna míjím Boží muka poutníckou holí potichoučku těm crčkům lichým.

vzor kleká, těch cvrčků na svažité stráni. Ach Bože, jen je nepolekat, nemáme poklad v Boží bance. Nic víc jsme v světě nestačili, než projít cestu ke studánce a zažít jednu krásu.

budou zas na dudy hrát, když vlny se ženou. Vždyť vysoké zdi kamene skrývají tajemné zahrady.

Je to tak strašné, když umírají ti, co tak milujeme. Je to tak těžké, když nepřichází ti, co tak moc je chceme.

promeneme. Je to tak nečekané, když přijde velká voda a všechno ničí. Zráze na rybníku na mě řve hasič, chlape, je to v piči. Je to tak těžké přiznat si, že je to i naše chyba.

je to tak překvapivé jednou si říct, no a je to tady. Za tímhle kopcem je ještě ten větší, ale já už nejsem mladý.

A je to tak nenadále a nikdy není ta vhodná doba. Slyšet ta slova, můj milý, jsem v tom a teď

tu chodí. Pravně jsem tě viděl po své promoci v bankovní kleci se sklem na bocích, na blůze připnuté své

moci. Kdo z nespavosti píše po nocích? Klidně se tvař, je mi to jedno. Prý si mě přišla ze dna zvednout. Tak ty si má sudička budoucí. Ty si ta, co přichází v ovacích. A potom tiše jen prach stírá. Z diplomů psaných přes kopí.

Marně se snažím s nimi utéci. Jsem odinut, vždyť ty taky. Slova jsou pro nás divné znaky. Zhoďme dnes ty jmenovky vysací. Budeme tančit jako Astéci. Tím tancem zaženeme mraky.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

dětičky, prás, z ledničky zasvětí budíček. No co to je toto, no co to je toto, no toto, původně tu, srad měl bydlet.

Krucifix zase ne. Podělávka v ruce jako nevinnost, ale už toho mám dost. A malý princ řekl teda...

jak koruna zahrního peří. Městečko Krouna tu pod horama leží a v rámci zpívá Nevermore. Krouna, Krouna, Krouna, Krouna, Krouna. Půlnoční vítr tolik nezebe, když staví schody přímo do nebe, když mraky trhá jako dým. Zavrnem zpívám a nevím, jestli smím. Zavrnem zpívám Nevermore. Krouna, Krouna, Krouna, Krouna, Krouna. Zavrnem zpívám Nevermore.

tak mi tě zavinu jak do šály a noční krajinu opřu o skály. Za nima, za nima, za nima, za nima hladit tě budu očima. Bez dechu budu dýchat skřelemi, jako pták ve vodě, jak ryba na zemi. Pomalu, pomalu, pomalu, pomalu zní bubny z Nepálu.

A která nikdy nekončí, je jako zajíc a jemu v patách hončí. Stráněmi, stráněmi, stráněmi, stráněmi běží malí hoši s holemi. Jsem jeden z nich, ten první s praporem, slunce zapadá za černým obzorem. Maminko, maminko, maminko, maminko, ona mě trápí malinko na čer.

peklo je potažné sametem a biče na sebe si sami sobě upletem. Z rohu do rohu, z rohu do rohu, z rohu do rohu a dál už nemohu. Hlava se točí jako ve víru a tělo končí v černé díře ve smíru. Bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, je na bráně pekla vyryto. Na čel.

Už ani nevím, co jsem to provéd. Trochu se opít, bych snad ještě dovéd. Chci spát. V kuchyni sedím a oči se klíží. A ty mě přebíráš, jak starou líži. Chci spát.

ti nic z toho, co ostatní honějí, je jim přebohatej a tak chudej svět. Ve skalách už můj vlak zahouká, no tak

můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

už do pichlavých listů tvých jsem zabořil svou hlavu tich a už si pletu sever jich a nerozumím smyslu knih. Už tě podobnou kaktusu schovávám doma v ubrusu, aby tě skrývám očím všem, tak za tupce jsem prohlásil.

0: Vlna pohody v Mozikomerce. Rádio Folk.
1: Tak už to vře a chlapi.

Zastavil se vlak. Jsme trochu jiní ze dne na den, tak jakoby nic. Ze stolu

0: Je krátce po 13. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

a tiše, řekou, kterou jenom sám Bůh zná. Někam božím línům, který není slyšet, i když se lidský ucho namáhá. Někam k božím línům, který není slyšet,

0: ostrůvky v moři. Jeden děťátko drží, za jízdy zpívá mu tiše. Den je dnes krásný, země má kabátek z bílého plyše.
1: A slunce veliké, rudé a chladné, ještě tak hodinku nezapadne.

až ve světnici stanou, ruce na peřinku dají. Někdo se usměje, že venku nad dveřmi rampou chytají. Zatím však na nebi plují.

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk. Slunce jen líně se koulí.

Tě děvče vezme, bude věčná škoda. Jestli mi tě děvče vezme,

Štveroživlů, děvčice si, štveroživlů ve mně. Štveroživlů, děvčice si, štveroživlů ve mně.

zvony v mracích nad kostelem. Bojím se, ve větru mi plují sny i přání. Budu stát ve svetru a čekat na svítání.

Jak pak je dnes asi v nebi? Prší tam nebo svítí sluníčko? Andělé splétají si dredy, kreslí si superstáry na tričko. A co mý kamarádi, co tam na mě čekají? Střihnou si aspoň někdy rock'n'roll. A nebo čtou jen skutky svědců, FL věka.

už se set měl, tak je čas vyrazit, brácho. Vem to přes Vysočany, u pumpy s klukama kuze řeči a kus sekany. A potom Vršovice kolem Dělíčku, kam si chodil na fotbal. Pak do Karlína, do Myčky pod hotelem. Vaškovi dáš 20, by ti pořádně vzal kola. A pak kafe na tvým starým štaflu. A v noci kolem diskotéky u Výstaviště. A ve 4 ráno na nádraží. To přijíždí Berlín. Ale nezapomeň, dneska máš Rito tam nahoře. Tak si zhasni ceduly a holkám na dispečink nahlaš. 27, to balík.

pak naplnil se čas, po vojně každej z nás pošluje šrámy, v duši skryl. S tím nesmířil se on, turecký kamion,

prastrejček Jan, co bejvával pošťák a místní Don Shine. Chceš znát, jak ženská chce mužskýho mít, tak koukej bez příkras a fejt. Ty míjet ji musíš a hlídat si styl a zkouknout jí rázně jen o chvilku díl a chválit jí krásu, jak kocourí příst, co cejtí, si můžeš bejt jist. Pak chází ta chvíle, kdy nesmíš nic dát, na ponton, na fámu, na řád. Kdy vlítneš, jak barbar, za brány a víš, že líp už tu nezvítězíš. Chválit se můžeš, jak bezvadnej se, a slépy pak najdeš tu příšernou lež, co koukal si dobí se

žádnej balík si na ně nepřišel. Já zažil moc trablů a zůstal jsem sám. Můj rozvod byl těžkej a lížu se zran. A pak jsem si vzpomněl,

Ta chvíle, kdy nesmíš nic dát, na bonton, na fámy, na řád. Ty vlídneš jak barbar za brány a víš, že líp už tu nezvítězíš. Chválit se můžeš, že bezvadnej seš, a s léty pak najdeš tu příšernou lež. Co koukal si dobrý,

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: příklad pětiletý um. Nádržich chrom a cesta rovná se jako nit.
1: K čemu realitní poradce, mý okna nemají rámy, zimy bejvají krátký a sedlo netlačí. Svojí vilu vozím na sajtce, v ní všechny nutný krámy i kompas, který zpátky se nerad otáčí. Dobře vím, co měl bych, co se čeká,

jak jsem vyrost, už mě neber, že nestihnu být řádný muž. Totiž nevěřit snů, vyznat se v tom a k věci hovořit. Jsou jiný hodiny, například galaktický šum, jazz a Erich Fromm a pěkný cizí slovo. K čemu investiční poradce, mý prachy neznaj zámek a stačí jenom zívnout, z kapsy vyletí. Nechci známý ani ovace, vliv a sbírky známek, můžete si plivnout a zůstat v obětí. Ještě něco střívlení.

I troly se skví, když ležím na znak, strach mám spadání. Bohatství čekám, ničí nejsem pán. Mám vše, co chci, nic na čem srdce lpí. Srdečně přijat.

je jak havrandí, v tom spojen se zřím, kdo mi ublíží. Mně jedno jsem-li šalby ve psí dán, mám v mysli vše, jen ne to nejbližší, srdečně přijat.

že každý, kdo to čte, nechť ví. Nic neznám, ač mám ovšem vědomí. Jsem stranický, jsem zastáncem všech stran. Co chci? Být z těch zas plat, kdo bráti smí. Srdečně přijat každým odmítám.

nechci za stolik říct. Možná mi stačí poslouchat vodu, jak teče za hradou, chtivej řev koček u popelnic a letní vítr

se až do rána zdát. A v něm chvíle, kdy vše začíná a končí v každém z nás. A málo kdo

malý ostrov. Zůstal po něm jenom křik ptáků. Někdo pak na severu pohřbil muže, kterého přinesla jižní bouře. Zatím se jistá dáma rozplynula v davu, jako když smoukneš svíčku.

se zhranu světa padá sníh. Poslední stopa v bílé pláni, najednou někam odcházíme sami. Něco nás vedá, křik a ptačí skřehotání. Jde v hodinách čas minulý, Bůh barma maže tabule. Vzduchem víří křídla, křída vočku střídá. Loď čeká, ještě nevypůla, 24

在某些后里边的明星们那么是做是比吧给不着用破了的 let me 要是大脑的气了别来接着的

0: Před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

a takto k nám všem promluvil. Šlo o to nedělat zmatek, převahu nervových gest. Jakmile z faxu mi vypadla tahle ta Jobova zvěst.

směrem Bospor a Dardanely. V rozbřesku nad Perským zálivem zůstal jsem docela sám.

Jak z pamięci setří z Ukrajinu verši a dun. Zřetelně ruka mu třásla se, těžko by postrouhal křem. Omluvte, nervy mám v prdeli.

reporter z CNN. Na patře hotelu Hilton vyprávěl kuvajský šejk o tom, jak proběhla invaze, takzvaný útočný break. A zatím dole do recepce dorazili čtyři muly, přinesli pozdravy od těch.

Chápu tvý nápady, úmysly, nesmysly, i když jsou většinou tak trochu nemístný, na dno a na zem. V rychlosti na doraz budu se vracet znovu a zas. Součástky bez dílu, otáčky na míru, točím se.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Scházejí, ovšem jenom pokud jsou, a když někdy ulpět smějí, do hloubky mnou otřesou mou vírou v sebe, v budoucnost a celý svět. Klidně si to v hlavě přeber, ale chytřejší je nemyslet.

Večer lidé v oknech vyložení, sídlištěm zní znělka televizních novin. Ze zbytků roud skáčou kluci uječení.

že ti to neva, že neva, že neva, že neva, řekni, že ti to nevadí, že neva, že neva, řekni, že ti to neva, že neva, že neva, že neva, řekni, že ti to nevadí. Hele, to se musí.

Ženeva, Ženeva, řekni, že ti to nevadí. Ženeva, Ženeva, řekni, že ti to nevadí. Ženeva, Ženeva, Ženeva, řekni, že ti to nevadí. Těžký mrak tu visel na to krajem pole, ale vždyť se jim přece nic moc nemůže stát. Já jsem ještě slavnější ovec, vole!

0: svět. Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže. Řekni, že ti to nevadí, že nevaže, nevaže. Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže. Řekni, že ti to nevadí. Martine, slyšíš? Martine, pust to dítě!
1: Proč, mami? Teď my ho chceme přece jenom upíct.
0: Tak, Martine, kruci, pustíš ho okamžitě!

0: 16. hodině.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

se třeba zády otočíš. Jsou chvíle, na které nezapomeneš.

A já si každou jednu minutu ostře vybavím. Vím dobře, kde tě najdu teď.

zas půjde slunce oblohou, čistou, modrou, plaštovky se slétnou nad vodou.

Vesnická tancovačka v povýšené lhotě. Pivo je pod míru a muzika no děs. Jenom ta holka mě drží při životě. Piju a koukám

jsem z jiné planety, o generaci zpět. Tahle ta muzika mě těžko svede k tanci. Mě v 17.

Nazaret holka byla vlastně taky lhota. Bydlel tam jeden chlap, je to snad 1000 let. A jedný 16 se chtělo do života. Ten chlap byl jenom tesář, jak jsem čet. Měl ruce drsný jako sukovatý dřeva. Odfošen od rakví,

dívčí vůně pod strakatou látkou. Úlekem o něm měl, jak svatojánek keřích. Marie osaměla, stala se matkou. Té noci v Nazaretě

Marie tančí sama a minuty plynou. Má oči zavřený a srdce do kořán. Zpívá svý lajlaj nejměkčí angličtinou. No a ten nahoře snímá svůj

0: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Kraj černých skal a bílých znamení, život krásnej, ale tvrdej tady maj. S úsměvem na tváři vás v domě kamenným dobrou polívkou a chlebem přivítaj.

po špičkách přemož svůj hlad a strach voní, jak šípkový keř. Až přijde, najdeš jí, sama se rozezní, nadechí.

0: je folk. Hlava nad vodou.
1: Tak seděli Bobbyho krčmě při grogu při kartách. Jim Baker tak řečený strčmě a Chang z něho šel strach. A skoro už blízkly se nože, když Chang měl výhru brát. Tu Ivan jen vykřikl, cože, snad nechci.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and

byli jsme spolu a už nebudem. Z lesů se kouří ta pára stříbří zem. Byli jsme spolu.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Tam, kde leží

hlásím, že jsem poslední vojín na opuštěný vartě. Hlídačem pokladu a zajatcem svých práv. Položka na seznamu hříchů, stornovaný skladní kartě. Pozdravem bez podpisu a

že neznám zadních dveří. A nemám, co bych zahodil. A neznám toho, kdo by věřil.

0: Před malou chvíli bylo 18 hodin.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

duchem voněl déšť. No a potom pršelo snad věky. Blesky rvaly oblohu, burácel.

přestal prudký déšť a já jsem se pořád ještě díval, jak kalná voda opadá, slábne její síla a někde v dálce mizí taky příval. Co mě mohl nést až tam, kam prý tunelem se vplouvá, kde platí

než budou síly stačit. Vy jste totiž kabrňák a můžeme hned začít.

posledce, doktore, ať mi nevyneseš spaní. Zkrať svoje kydy, prodluž mý umírání. Já vím, už si mě viděl jít na druhou stranu, koho by napadlo, že ještě jednou vstanu. Poraď si, doktore, poraď si jakkoliv, ať tady

Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Každej tu na tvou lásku hřeší a mě nezbejvá, než se ptá. Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Ty jsi mě nikdy neměl rád. Potkal jsem, doktore, svou smrt už celkem zblízka. Už ani nevím, komu se po kom stýská. A nepoznám jí, ach, ta moje hlava. Už ani nevím,

proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Někdy mám pocit, že tě těší součet mých omylů a ztrát. Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Ty už mě vážně nemáš rád. Zařiď to, doktore, zařiď to, ať ještě nezahynu, ať nejdřív umřou, kdo znají mou vinu. Žádný zázraky od tebe přece nechci, nějak si poraď, čekám na injekci. Zařiď to, doktore, poraď si, ber, kde ber, ať se čistý otisknu do paměti svých dcer. Zařiď to, doktore, poraď si, ber, kde ber, ať se čistý otisknu do paměti svých dcer. Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Je země tlustej, strej da spleší, holky se ke mně nechtěj znát. Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Což jsem tě náhle začal srát. Modlím se, doktore, když vidíš, ale asi moc tiše, a všecko jsou to fráze a rutina a kliše. Věřím jen v lásku a ve tvou medicínu a nechci nic, jen uklidit svou

А що ті черне, дівчатко? Як до тми се подívat, ten pohled hoří, ten pohled bolívá a zůstává na pořád. Máš oči černé na úhel a pod víčky zůstal ti prach.

Máš vlasy černé, děvčátko. Jak hříva vraníků a do copů je zaplétáš uzlíček k uzlíku.

máš duši bílou, děvčátko. Jak křídla andělů, kdo určil kroky všech tvých cest a tíhu údělů.

0: Před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

to jsem já, každou chvíli se v trní zamotám. Měsíc ne a ne svítit, jen podle hlasů, jak se zdá, a podle hvězd mířím bráškové kvám.

přikrytej jen na půl, když odekud se se mnou rozdělil. Přední skla už hadrem blejskal, když já ještě v raní rose spal. Potom řekni vstávej, večer budem za svokou se dál. Povídám, je otřískaná z vlaku a géčko neladí, on jen se tomu usmál, to vůbec nevadí.

Jdu takhle po pouti a nevzpomenu si už ani za nic. Ve které vesnici to bylo, a nebo co a jak. V tom zaslechnu píseň, co jsem slyšel u mexických hranic, kde zastavil jsem jednou na noc svůj auták. Señorita zpívá, bandoleros na kytary hradí. Na stole fazole a potom ještě nějaký divně rozpatlaný hrách. A celá hospoda se otřásá, když s ženskýma tu prachy roztáčejí. Chlap jejich ksichty na zatýkačích, všude tady visí po stěnách. Bandoleros hrají, přetískový kolotoč se točí. Od pasu vystřelím ti růži, aby bylo trochu zábavy. Říkám holce, která tady provokuje pohledem svých očí. Beru tři broky z pultu a vyplivuji vajgla do trávy. Posílám první ránu a první kytka v suchu. Zděšeně nadskočí a posadí se níž. Druhá tady ovšem jasně v prospěch cestovního ruchu. Potupně pleskne oplech a nezasáhne již. Barvy se mi před očima slívají jak nějaká divná duha. Nabíjím poslední a velmi dobře vím. Když tu třetí sundám, no tak se dá přehlídnout ta druhá. A když ji nesejmu, tak prostě za nic nestojím. Špejly mám před hlavní a celý Texas se mi přes rameno dívá. Spánky se potí a po studené spoušti klouže prst. Nafouknu žvíkačkovou bublinu a seniorita normálně furt zpívá. Zavírám obě oči najednou a poslepu to pálím do těch míst.

ležérně beru dvě kytky a než padám z toho šmelcu. Dávám je tý holce, co oči mají, měřím od země. Říkám jí ta žlutá, víš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne. Říkám jí ta žlutá, poslyš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne.

jednou struny kytar lacinej. O pár kroků dál se na nás díval. Starý pán už od pohledu trošku podivnej. Hned se vecpal s náma do vagónu, když zahoukal k odjezdu ten ocelovej krán. Na kytaru na mým klíně koukal a za chvíli ptal se, jestli mu ji neprodá.

0: 100 malých hladkom cukí z očíkov, kladeš máš něco dát.
1: 100 malých puberťáků nosí, že jsem týma statku a já se musím smát, když se máš zachovat jako chlapce.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

aby text písní píšu uchlíva. Voní to tam a tak je tam ticho, sedím a buchet, mám plný břicho, před rameno se mi nikdo nedívá. Kdo by to řekl, že kolem toho chlíva lítají můzy a že to tam zpívá?

napadlo mi zpívat o ničem. Kde kdo řekne, tomu nám Ježi straší. Ještě, že to vstupný nebylo dražší. Já vám tu zrád jezdím na venko, do chalupy tým.

zavřeh jí pak rychle vytah na pokraji svých sil. Dýcháním sus do pusy pak životu ji křístil. Ona prej mu děkovala za záchranu vděčně a nabídla, že by mohli

se pak poseděli u lahvičky vodky, čekajíce než Vénovi usnou z vršky smotky. Alkohol ten, jak je známo, správně vztahy zpevní, v posteli pak rozproudil i stuhlý oběh krevní. Že jsem Katku z vody vytah, sama nejlíp to ví, život se mi zachránil a daroval i nový. A teď mám ještě platit, no to se teda divím, rozčil se Véna vstí.

0: Poprvé jste vytáhnul včas, silná byla vůle. Po druhý jste vytáh pozdě, k vaší velký smůle.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Na nich medniké spousta chat, když někdo stavěl, pomáhal každej chlap a ženský vařili a balili prsty, to když se někdo do ruky sekl.

přešlo do přízemí, přes prach za oknem, bílou hlavu zlatí, úsměv pomandlí, se u kalendáře ztrácí, statistika dnů, žití minulých. Zbylo pár starých přátel z dávno prožitých let, čas malý z obličí, obraz z tváří, čelo je přeorané pole, rásek změť, ukáže, že se blíží září, oheň se z oka ztratil, prázdnota šeť, zdali pak touhy došly naplnění, v parcích a po hospodách.

trochu spočítá. Vnuku 5 či 6. A Bůh ví, kde jsou mladí. Pár fotek se žloutlých, s tím nostalgický stesk. Zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let. Čas malíř obličej, obraz z tváří. Čelo je přeorané, pole vrází směť. Ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnotá šeť. Zdali pak touhy došly naplnění. V parcích a po hospodách zkouší svou paměť. Mluví a přece jsou jak němí.

0: je krátce po 22. hodině.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
2: Někdy vítr horký hlavy nebo chladí, potom ani nepomíná.

0: halí se vše, v tichu noci,
1: dům zavoněl
0: po ovoci.

aby bylo šťastný dítě, všichni svatý hlídají tě. Koně budou tančit vzelí, zlý myšlenky,

0: ptáku, zlatým hřebem,
1: zlatým hřebem, přitlou klatu. Šeru noci,
0: vše se halí,
1: tak už spinkej,
0: tak už spinkej.

Rádio Folk. Váš klidný prostor. Neříkej folk, dokud si nenaladil. Rádio Folk.

Řečťan na věnce šíte mi rubáš bílý, teď umírá své milence, kterou jsem chtěl. Trhejte, Břečťan, na věnce.

a vážný řečivé. S rybářem ve tmě já neviděl z něj víc.

Někdo věří snům, já zase denně v duchu odrážím svůj člun a pluju někam, kde mi bylo líp. Poklidná řeka, daleko, daleko od moře chyb.

Dívky chodí v šatech, skrep dešínu, a já se z těch dívek divne pominu. Oči navrch hlavy, já nechci do Opavy. Co má být ukryto, ať je kruci skryto, kdo pak má vydržet tohleto neurčito, tyhle ty siluety 19letý. Sunday, Monday, klapky na oči si chlapče, nandej, zatracený krep dešín, život už mě netěší.

kdyby bylo, no schválně koho by to nezlomilo, a tak teď sebou hážu a usnout nedokážu. Jen jsem prošel městem a jsem grogy, zavolejte prosím psychologi, trpí moje ego, kluci na Himmel Herrgott. Sunday, je, Monday, je, klapky na oči si chlapče, nandej.

nedá mi pokoje, furt do mě ryje, kreslí černou tuší, co jenom matně tuším. A já, abych řekl pravdu, toho tuším hodně, fantazie kreslí věrohodně, troufne si na cokoliv, má totiž na to školy. Sunday, je, Monday, je, klapky na oči si, chlapče, nandej,

starý časy, kdy korzet na trhlasy i žena hrdé rasy, co tvafem na ní kejf, i urozené dámy na srdci měli šrámy, šeptali mi mon ami a otvírali sejf.

ráno pletky, dali mi na žiletky a flašku šanoár. Kdybych býval pro milenku

Teď bydlím na Pavlači a vzpomínky mi stačí, ač připadá mi k pláči, že čas je násobí. Bolí mě dvanácterník, mý zprávy pro večerník, ťukaný na mezerník, jsou hlasem záhrobí.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Svítaj, svítaj, svítání.

kočičkám se líbí na rozpálený střeše. Ten, kdo si počká, prý jablka češe.

Podívej, aby mě věř, já tě nespálím. Podívej, že ti lžu, mi lžeš, dívej se zpovzdálí. Jak na ten náš svět, někdo fixem čmáře, chtěl jsem být do...

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Máš úsměv, co ti tak sluší, úsměv, co tak dobře znám. A smutek se najednou ruší, jo, to jsem si vždycky moc přál.

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Dominik je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: Pohne se vzduch a zavlní plášť. Kohoutí ocas na korouhvi se zaleskne slídou. Před domem na schodišti usměje se stráž a branka k voliéře zaroste svídou. Všechno je připraveno k velikému bubnování, chlapcům už nabíhají žíly. Děvčata v bílých šatech nastrojili vykládané stoly. Každý je důležitý host, každému patří velké díky. Jeden jak druhý, samá ctnost, bratři i sestry bez výjimky, vybraná společnost.

Beránek blout už zapálil stráň, srdce jak v máselnici tlumeně ti tluče. Dokud je živé, je třeba ho kout, jenže jak to jenom říci? Hryzáčku, podívej se, jak ta tráva dýchá, stačí ji napnout mezi dvěma prsty, stačí ji opatrně natáhnout a hned je jako živá. Jak to jen říci, že chtěla bys víc, když sama řeč ti zadrhává? Stačí pár lžic a hned se ti zdá, že všechno je pryč. Rychle si vyskoč, dokud hluboká je noc a dokud ještě hrají, dokud je nebe ještě nízko, brzy už bude po mumraji. Rychle si vyskoč a obejmi mě stehny, než skončí tohle dějství, svou hlavu k mojí sehni a zašeptej mi o vítězství. Pohne se vzduch a zavlní plášť, kohoutí ocas na korouhvi se zaleskne slídou.

hluboko v duši, v bezové buši. Kdo by tě vítal, nikdo se nezeptal, kdo tu je, za dveřmi utichnou.

na konci města a hluboko v duši. Umírá špitál na konci města a hluboko v duši. Umírá špitál na konci města a hluboko v duši. Umírá špitál na konci města a hluboko v duši.

Stáří, přichází na mý mládí stáří, to k času zří se v kapkách rosy, a já zas myslím na koho si.

pojďme na další sloku, pan Faráš bude mluvit o životě. Kolky, co nechali mě, budou rvát si vlasy, budeš si muset hlídat svého kotě. Já nemám iluze, jo, přijdou horší.

pořád se vidím, jak z krátkej katí mě dvě hůlky koukají a moji zlatí zpívají doma u starého stolu a srkají pivo a smějou se spolu. Zpívají doma u starého stolu a z rádia Sputnik pípá jim dolů. Už děda mi říkal, kam by si spěchal, a já ho tam s bábou za sebou nechal. A s tátou a s mámou, s bráchou, jak my jsme, jak umí to kluci, když chtěj všechno hned. S tátou a s mámou, s bráchou, jak by jsme, já šel rovnou za nosem slíznout svůj med. Tak do světa, homem, kde něco

tak jsem si naběhl, usměj se světe, vždyť každýho naivu ta touha splete. Všude je lidí, co neumí žít, a domov je pro ně jen auto a byt. Všude je lidí, co neumí žít, a chybí jim úsměv a láska a klid. Tak do světa.

0: moc rádi věří a sobě si jinak než ostatním měří a zlatýmu teleti rádi se svěří a lžou, pak to tisknou a pak tomu věří. Jeden se stydí a bezděčně cítí, že je to ubohoučký živobytí. A tak hledá lidi, co za svým si stojí, co pomalu žijou a úsměv je pojí. A tak hledám lidi, co za svým si stojí, ty, co se o čest a svědomí bojí.
1: Je krátce po

0: hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Mnozí politici u nás po zásluze zdravě spí, zahřívá je dobrý pocit, jak nám slouží se vší ctí, pevně věří v moudrou vládu, jež vše zná a všechno ví, proč jež každý její návrh bez váhání schvalují. Najdou se však také tací s odvrácenou pověstí, ti pro samou hořkost nespí a jsou ovšem beze cti, žádné vládě nevěří, vždyť každá zpívá jen tu svou, proč jež každý její návrh bez váhání zamítnou. Tihle boří, na co přijdou, tam ti drží prapor cti, a jak jim mávaj, druzí teprv dostávají své pověsti. Zjevně nám tak mohou pouze dvojí možnost nabídnout, buď to vždycky všechno schválit, nebo vždy vše zamítnout. Oč pěknější by bylo, kdyby ti, co zdravě spí, byli kapku kritičtější, to též platí pro ty zlí. Tehdy každý zaváhá a teprv pak se rozhodne podle toho, o co půjde jedno.

vstává a já musím ven. Raní káva mi voní benzínem. Do lesa se autem vydám s celou rodinou, ať nás naše voné luhy v náruč přivinou. Naložím jen věci nezbytní, židle, stůl, nádobí nerozbitný, důzek samý modrý křeslo nafukovací, jež se jistě v kempu dočká mocný chovací. Určitě se večer bude konat táborák, proto nesmím zapomenout na tranzistorák, neboť pivo nejlíp chutná v rytmu dekoky, ať ho piješ z flašky nebo třeba z plechovky. Na čundru, na čerstvým luftu roste apetit, proto nesmím zapomenout bednu konzerv vzít, šampaňský a kaviár a taky sardinky. Chlebíčky jsou totiž chloubou naší maminky. Ještě jednu velkou bombu pro pan Butanu, by nám bylo večer pěkně teplo ve stanu. Televizor přenosnej a pingpongovej stůl, kdo by tohle s sebou neves. A sluky jenom půl, v neděli se u potoka auto bude mít. Proto nesmím zapomenout autobalzám vzít. Ještě bednu vercajku a teď už můžem jet. My jsme trampy motorové.

z naszej, z baru Feniks vedle divadla. Vyvádějí Mikuláše, nahoře v bufetu už se svítí.

hlavách ještě máme plno včerejšího večera. Vzteky praštit telefonem, no to se přece nedělá. S plnobytím v hlavě

a dny se dlouží, stíny a sukně naopak, bolí mě v zádech, loupe v kříži a výrazně se mi zhoršil zrak. Hlava mi šedne, vlas se ztrácí, po dlouhé zimě mám ještě bledou tvář, nemůžu spát a pořád se mi vrací. Ta jara, když ještě měla zář, zas je tu máj a všechno kolem kvete a hezkej holek je rok od roku víc, chtěl bych

Desítky jar jsem s vášní prožil a najednou mi schází tenhle cit. Potřeboval bych trochu mízy dožil a holku, co by mě chtěla mít. Nestačím koukat vlevo vpravo, ze zdola nahoru a zase zpět. Chce se mi křičet krása, bravo, a pak si uvědomím, kolik je mi let. Zas je tu máj a všechno kolem kvete a hezkej holek je rok od roku víc.

Jsem stár, sotva se ploužím a s hvězděm na lezdě zuvedu monolog. Najednou vím, že na to, po čem toužím, mi stačí už jen těhle pár slok. V kavárně na náměstí nohy křížem zjišťuju pravdu nemilou, když z dálky přicházejí blíže Vilém a Hinek s Jarmilou. Zas je tu máj a všechno kolem kvete a hezkej holek je rok pod roku víc. Chtěl bych jen sedět, doutníky kouřit, pít vínko a nedělat

vidím tě dnes jinou, než jak jsem tě znal dřív. Netvař se, že nevíš, o čem je tu řeč. Cítím, jak pálí tvoje zlost a pýcha, mám trochu

někdy do slavíka, jenomže já bych nechtěl tvářit se jak buzik a muset dělat, co někdo jiný říká, mít udělat psíka, tři blblíka a potom klinika. Taky si ze zahrady neodvezu krtka,

Včera cestou z hospody jsem viděl, jak padá hvězda. A napadla mě přitom spousta divných přání. Padala dost dlouho, tak

aby všude pekli dobrý chleba. A nemyslím jen na sebe. Aby bylo na světě míň špíny. A nemyslím jen na smeti. Aby se mi holky pořád líbily. A nemyslím jen na tebe. Aby bylo pláče míň. A nemyslím jen na děti.

mě všechno vrátit a nemyslím jen na prachy. Aby byly city vždycky zdarma a nemyslím jen na lásku. Aby nikde nikdo neznal násilí a nemyslím jen na války. Aby bylo vždycky co a s kým a nemyslím jen na chvíli.

aby byla všude spousta kytek. A nemyslím jen na růže. Aby bylo často lidem dospět.